0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 7. června. Tento den roku 1940 se narodil nestárnoucí tygr z Walesu, zpěvák Tom Jones. Na den přesně o 13 let mladší je Jaromír Nohavica. 5 let po tomto oslavenci přišel na svět zpěvák Prince. Celý jménem Prince Roger Nelson. V den svých narozenin v roce 1993 si jméno změnil na symbol. V roku 1967 se ještě narodil Dave Navarro z kapely Red Hot Chili Peppers. V roce 1775 se tento den přejmenovaly Spojené kolonie na Spojené státy. Roku 1929 se Vatikán stal suverénním státem. V 55. poprvé viděli Američani svého prezidenta v televizi barevně.
2: Relax Radio.
3: Relax.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Do jacket, gel type.

0: Slavíček, hezký ráno.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

Osmdesátky na relaxu. Osmdesátky každou neděli mezi 8 a 9.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 7. června. Tento den roku 1940 se narodil nestárnoucí tygr z Walesu, zpěvák Tom Jones. Na den přesně o 13 let mladší je Jaromír Nohavica. 5 let po tomto oslavenci přišel na svět zpěvák Prince. Celý jménem Prince Roger Nelson. V den svých narozenin v roce 1993 si jméno změnil na symbol. V roku 1967 se ještě narodil Dave Navarro z kapely Red Hot Chili Peppers. V roce 1775 se tento den přejmenovaly Spojené kolonie na Spojené státy. Roku 1929 se Vatikán stal suverénním státem. V 55. poprvé viděli Američani svého prezidenta v televizi barevně.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
4: nábytek. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4 Rakovník. 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,0

0: yeah!
1: Je 10 hodin.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno a odpoledne se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. K večeru bude oblačnost ubývat na většině území až do úplného vyjasnění. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí 22 až 25 stupňů Celsia a do toho nám bude foukat mírný severozápadní vítr.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům na Křivoklátsku na silnici číslo 236 u Roztok, je tu havarované vozidlo. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: Mám tu pozvánku na výstavu s názvem Slaný fotografické perspektivy, konkrétně do Vlastivědného muzea ve Slaném. Výstava představuje dosud nikdy nevystavené a zcela mimořádné snímky města Slaného. Unikátní panoramatické pohledy na město si můžete prohlédnout do konce června. A jako další tu mám pozvánku do Mělníka na výstavu s názvem Liberta 100 let. Město Mělník je nerozlučně spjato s výrobou dětských kočárků a proslulá továrna zahájila jejich produkci v roce 1926. Letos by tedy značka oslavila 100 let. Výstava mapující historii Liberty bude k vidění do půlky srpna.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: populární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor všem řidičům na D6 na 9. kilometru ve směru na Prahu, je porouchané vozidlo, tak tudy projíždějte se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

10 hodin 41 minut. Máme neděli, která je pro odpočinek jako stvořená a právě proto vás dnes ptáme na to, jaký je pro vás ten správný relax. Každý z nás má nějaký ten rituál nebo činnost, při které úplně vypne. A co je ten váš relax? Pochlubte se nám do komentářů na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Co je pro vás ten správný relax?

0: how we've got holes. We've got holes, but we carry on.
1: To byl Passenger na rádiu Relax. Pokud milujete přírodu, ale nejste úplně fanoušci karimatek, spacáku a ranního hledání zubního kartáčku po stanu, možná vás zaujme trend jménem glamping. Název vznikl spojením anglických slov glamorous a camping a v podstatě to znamená luxusní kempování. Místo klasického stanu vás může čekat jurta, domek na stromě, designová maringotka nebo průhledná kopule pod hvězdami, často s pohodlnou postelí, vlastní koupelnu a někdy dokonce i výřivkou. Glamping spojuje blízkost přírody s komfortem hotelového pokoje, takže si můžete užít ticho lesa nebo výhled na hvězdy bez toho, aniž byste se vzdali pohodlí. V Česku je navíc čím dál populárnější a glampingová místa najdete od hor až po jižní Moravu, takže pokud hledáte originální letní zážitek, možná je čas vyměnit hotel za trochu stylovější pobyt v přírodě.
2: Víkendový relax. Relax Radio.

0: 11 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude polejasno až oblačno. Odpoledne se můžou ojediněle vyskytnout přehánky a k večeru bude oblačnost ubývat na většině území až do úplného vyjasnění. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia a do toho nám bude foukat mírný severozápadní vítr. Krásné dopoledne všem relaxákům a relaxačkám. Načínáme 11. hodinu a spolu s ní přichází spousta superové muziky. Můžeme se těšit třeba na Sabrina Carpenter, Slzu, Bruno Marse a nebo Chainsmokers ve spolupráci s Coldplay. Písnička Something Just Like This.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor na D7, všem řidičům na 65. kilometru ve směru na Chomutov je tady dočasná uzavírka kvůli nehodě dvou osobních aut. Na místě probíhají záchranné práce a doprava je odkloněna přes Hrušovany. Tak šťastnou cestu!

0: Pomalu, ale rychle se nám blíží čas oběda a dnes tu mám zajímavosti o jedné potravině, která si v posledních letech získává stále větší oblibu, a to na batáty, známé také jako sladké brambory. Přestože svým vzhledem připomínají klasické brambory, tak z botanického hlediska s nimi nejsou příbuzné, pocházejí původně ze střední a jižní Ameriky a lidé je pěstují už tisíce let. Batáty jsou ceněné nejen pro svou jemně nasládlou chuť, ale také pro vysoký obsah vitamínů a minerálů. Najdeme v nich například vitamíny A a C, spoustu vlákniny a antioxidanty. V kuchyni mají batáty široké využití. Můžeme je péct, vařit, připravovat z nich třeba hranolky, kaše nebo je přidávat do polévek a salátu. Díky své chuti se hodí jak do slaných, tak i do sladkých pokrmů. A pokud jste batáty ještě nevyzkoušeli, tak možná je právě teď ten správný čas dát jim šanci. Třeba si najdou místo i na vašem talíři. A teď už zpátky k hudbě. Jess Glynn a Don't Be So Hard On Yourself.
1: Relax Radio. Víkendový relax.

0: Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Cestou

0: Co je pro vás ten správný relax? Jak odpočíváte? To je téma, na které se vás dnes ptáme na našem Facebooku Relax Radio a vy nám píšete. Píše nám posluchač Venca a pro něj je jednoznačně relaxem jízda na motorce. A co je pro vás ten správný relax? Jak odpočíváte? Pochlubte se nám do komentářů na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonním čísle 606 736 736. Co je pro vás ten správný relax?
1: Relax Radio.

0: Je neděle 7. června a dnes slaví svátek všechny Ivety. Iveta je ženské křestní jméno německého původu a význam jména se vykládá jako tisový luk. Jméno do češtiny přišlo zřejmě z francouzštiny, kde Ivet je ženská obdoba jména Ives, které přišlo z germánského iv, což právě znamená tis. Tolik k původu jména a samozřejmě přejeme všem Ivetám a Ivetkám všechno nejlepší a posíláme písničku Gregory Porter a Revival.
1: Největší hity Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům na silnici číslo 7 na Lounsku u Března. Je tu nehoda dvou osobních aut, tak tudy projíždějte se ze zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Relax Radio.
2: Louny 94,8 FM.
0: 94,8 FM.

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Za pár vteřin máme 12 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude polejasno až oblačno, odpoledne se můžou ojediněle vyskytnout přehánky a k večeru bude oblačnost ubývat na většině území až do úplného vyjasnění. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia a do toho nám bude foukat mírný severozápadní vítr. Krásné poledne na vlnách Rádia Relax, doufám, že si užíváte nedělní volno plnými doušky a protože máme čas oběda, tak jestli zrovna před sebou máte něco dobrého, přejeme samozřejmě dobrou chuť a přinášíme i naše hudební jmény, kde se můžete těšit třeba na U2, Mirai, Pet Shop Boys a společně také zaspomínáme na Avinciho.

0: slyšeli, a to třeba Wake Me Up. Jeho umělecké jméno pochází z buddhistické mytologie. Výraz Avinci symbolizuje nejnižší úroveň pekla. Jméno si vybral, protože jeho skutečné jméno Tim Bergling již bylo na síti MySpace obsazené. Teď jsme slyšeli písničku, která se jmenuje Hey Brother, a je to taková vzpomínka právě na Avinciho.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům na D8 na 28,5 kilometru ve směru na Prahu. Je tu porouchané vozidlo, tak počítejte s možným zdržením a projíždějte tudy se zvýšenou opatrností. A samozřejmě přejeme šťastnou cestu.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Dnes v neděli 7. června slaví 86. narozeniny ikona britské hudební scény Tom Jones. A já si říkám, že by byla škoda, kdybychom si od Toma Jonese něco nedali. Tak máme tady na playlistu písničku Kiss a Tom Jones.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: Cheers!
1: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno. Are you ready?
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: One Republic, kterou jsme teďka slyšeli. One Republic je známá americká poproková kapela, kterou založili již v roce 2002 v Colorado Springs zpěvák Ryan Tedder a kytarista Zach Philkins. Kapela zažila zlomový úspěch díky platformě MySpace. No, než se stali světovými hvězdami, budovali si masivní fanouškovskou základnu právě na téhle platformě, kde se stali nejposlouchanější kapelou bez smlouvy s nějakým větším vydavatelstvím. Jejich prvním průlomem ale byla spolupráce s hudebním producentem Timbalandem. Společný remix hitu Apologize se stal obrovským globálním fenoménem a prodalo se jej přes 5 milionů kopií a ovládl hitparády hned v 16 zemích. A na závěr tu mám jednu zajímavost. Zpěvák a frontman kapely Ryan Tedder je vyhledávaným skladatelem a producentem. Stojí například za takovými hity pro jiné interprety, jako je třeba Hello pro Beyoncé nebo Bleeding Love, kterou napsal pro Leonu Lewis, nebo Rumor Has It a to naspívala zpěvačka Adele. Tolik One Republic na rádiu Relax a teďka Pet Shop Boys a Loneliness.
1: Relax Radio.
2: Víkend s Relaxem.
1: Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 7. června. Tento den roku 1940 se narodil nestárnoucí tygr z Walesu, zpěvák Tom Jones. Na den přesně o 13 let mladší je Jaromír Nohavica. 5 let po tomto oslavenci přišel na svět zpěvák Prince. Celý jménem Prince Roger Nelson. Den svých narozenin v roce 1993 si jméno změnil na symbol. V roku 1967 se ještě narodil Dave Navarro z kapely Red Hot Chili Peppers. V roce 1775 se tento den přejmenovaly Spojené kolonie na Spojené státy. Roku 1929 se Vatikán stal suverénním státem. V 55. poprvé viděli Američani svého prezidenta v televizi barevně.

0: Slavíček, hezký ráno.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rády.

0: 12 hodin 52 minut Ed Sheeran a jeho písnička Perfect na vlnách Rádia Relax, kde se vás dnes ptáme, co je pro vás perfektní odpočinek, co je pro vás ten správný relax, jak odpočíváte. Píše nám posluchačka Magda, ahoj, u mě relax je, když je celá má rodina v pořádku, anebo když můžu celou rodinku odvést karavanem na Dovču. Ahoj Magda. Magdo, zdravíme ze studia, doufám, že se ti to co nejdřív splní a někam s rodinkou vyrazíte. No a co vy, co je pro vás ten správný relax? Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Co je pro vás ten správný relax?
1: Víkendový relax.

0: Je 13 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne se můžou ojediněle vyskytnout i přehánky, k večeru bude ale oblačnost ubývat a na většině území až do úplného vyjasnění. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia a do toho nám bude foukat mírný severozápadní vítr. Krásné odpoledne na vlnách Relax Rádia. Startujeme dnešní 13. hodinu, která bude klasicky plná superové muziky. Můžete se těšit třeba na taková jména, jako je Bon Jovi, Demi Lovato, Lake Malawi, Post Malone anebo Ricky Martin.

0: Čeština je nádherný a bohatý jazyk, který je plný těch nejkreativnějších slovních spojení, která dovedou cizincům leckdy zamotat hlavu. Jako Češi jsme se ale rozhodli jít ještě o kousek dál a s velikou oblibou doplňujeme náš slovník o filmové nebo seriálové hlášky. Kromě našeho typického humoru, užívání filmových hlášek poukazuje i na určité generační rozdíly. Třeba já a moji vrstevníci známe naprosto bezpečně z paměti hlášky z kultovního seriálu Comeback.
1: Ozáku! Už zase pijete v pracovní době?
2: A, dobrý den, Marcelko.
1: Tomáši, dobrý den. Vy mu to trpíte.
2: A příští týden jsou dny prémiového ležáku a Ozák tam obhajuje zlatou ledvinu. Tak jsem mu výjimečně dovolil trénovat v krámě.
1: Trénovat?
2: Zlatá ledvina je hlavní cena v pivním pětiboji. Teď trénuje maraton.
0: A jaká je vaše nejoblíbenější filmová nebo seriálová hláška?
3: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio. Uepa!

0: 13 hodin 23 minut ladíte Radio Relax. V našem rádiu máme všichni moc rádi zvířátka a dneska tady mám pár zajímavostí o morčátkách, tedy spíš o jejich jihoamerických příbuzných, a to o kapibarách. Kapibary totiž můžeme s trochou fantazie brát jako taková přerostlá vodní morčata, která můžou vážit až 65 kilo. Kapibary jsou bíložravé a mezi prsty mají plovací blány, které jim usnadňují pohyb ve vodě. Dovedou také zadržet dech až na 5 minut. Kapibary jsou stejně jako morčata velmi společenská zvířata a ve volné přírodě žijí ve skupinách o počtu 10 až pozor 30 jedinců. A teď už Adam Mišík, tvoje světy na vlnách Rádia Relax.
1: Relax Radio.
2: Víkend s relaxem.
1: Relax Radio.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Adam Mišík, posloucháte Radio Relax.

0: Mám tu pozvánku na výstavu s názvem Slaný fotografické perspektivy, konkrétně do Vlastivědného muzea ve Slaném. Výstava představuje dosud nikdy nevystavené a zcela mimořádné snímky Slaného. Unikátní panoramatické pohledy na město si můžete prohlédnout do konce června. A jako další tu mám pozvánku do Mělníka na výstavu s názvem Liberta 100 let. Město Mělník je nerozlučně spjato s výrobou dětských kočárků a proslulá továrna zahájila jejich produkci v roce 1926. Letos by tedy značka oslavila 100 let. Výstava mapující historii Liberty bude k vidění do půlky srpna.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: správný relax. Na to se vás dnes ptáme na našem Facebooku Relax Radio a na telefonním čísle 606 736 736 a vy nám odpovídáte. Posluchačka Miroslava, ta v tom má jasno. Píše, pořádný relax je hudba, koupání a opalovačka. Naopak Zdeněk píše, že pro něj je ten správný relax pořádně se vyspat, ale že se to už dlouho nedaří. Zdendo, já s tebou naprosto soucítím a spolu se všemi relaxáky ti přejeme, aby se to zlepšilo a pořádně si schrupnul. No a na závěr nám píše posluchačka Irena, která píše, nejlepší relax je pro mě vaše rádio. Tak to opravdu zahřálo u srdíčka. Děkujeme a posíláme písničku Regret Not Loving You.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Asi každý někdy v životě viděl kapesní nožík ve tvaru rybičky, ať už u svého dědečka, tatínka, nebo třeba právě teď máte někde po kapsách onu legendární rybičku. Právě vy. Nicméně věděli jste, že je tu s námi rybička už více jak 100 let? Návrh kapesního nožíku vznikl v Mikulášovicích na severu Čech a bohužel dodnes nevíme, kdo rybičku vlastně navrhl. Co ale víme určitě, je fakt, že se v dnešní době v Mikulášovicích vyrobí přes 200 000 kapesních rybiček, které se prodávají do celého světa. A mám tu zajímavost na závěr. Existuje i luxusní verze rybičky, která má rukojeť z 18 karátového zlata a čepel z damaškové ocely, která se dodává v krabičce ve tvaru Česka. A já si myslím, že jako Češi máme být opravdu na co hrdí.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Je 14 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněl se můžou vyskytnout přehánky, ale k večeru bude na většině území oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia a k tomu nám bude foukat mírný severozápadní vítr. Krásné odpoledne všem relaxákům a relaxačkám, můj čas za mikrofonem se naplnil a nezbývá mi nic jiného, než se rozloučit. Od 15 hodin se můžete těšit na správnou nedělní siestu s Terkou Bělohradskou a já vám přeji klidný a ničím nerušený start do nového týdne. A jestli vás zrovna čeká nějaké životní rozhodnutí nebo nad něčím váháte, tak John Newman pro vás má jednoduchou radu, prostě si přijít a vzít si to, come and get it, zkrátka jít si za svým.

0: Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 15 hodin a půl minutky k tomu.
1: Relax Radio.
0: Krásné nedělní odpoledne, máme před sebou docela příjemný zbytek víkendu, na většině míst je oblačno až polojasno v severní, severovýchodní části kraje. Možná vás občas překvapí nějaká ta rychlá přeháňka, ale nebude to nic dramatického. Teploty dnes budou na moc pěkných 22 až 25 stupních, venku to může maličko foukat, takový čerstvý západní větřík, no ale ten bude k večeru postupně slábnout a obloha se začne krásně vyjasňovat. V noci nás pak čeká jasná až polojasná obloha a 11 až 8 stupňů Celsia. No a zítra to bude krásné, jasné, sluneční ráno, odpoledne a ke večeru může přibývat maličko mráčku, ale pršet by nemělo a navíc se nám oteplí na krásných 24 až 27 stupňů Celsia. Já vás ještě jednou zdravím a mám pro vás jednu rychlou otázku. Víte, kdo je nejlepším skokanem na světě a kdo by v lidském měřítku dokázal z místa přeskočit třeba celou Eiffelovku? No a nebo třeba, které lepidlo je tak neuvěřitelně silné, že si s ním nevědí rady ani ti nejlepší vědci na světě? Tak možná vás to překvapí, ale odpovědi musíme hledat v říši tvorů, které doma rozhodně potkat nechcete. Pokud máte nějaké tipy, tak mi je můžete psát k nám do studia, pokud nikoliv, tak rozhodně si na tyhle zajímavé informace počkejte, dozvědět se je můžete během celé nedělní siesty s Terkou, teda se mnou v čase 15 až 18 hodin. Telefon k nám do studia 606 736 736, kdybyste ty svoje tipy chtěli poslat. A co nás čeká po té hudební stránce v této hodině? Zahraje nám třeba Calvin Harris a jazzy písničku Satisfy, která je tento týden na 6. místě v Relaxádě, minule byla 7. Takže pokud se vám písnička bude líbit, rozhodně pro ní můžete hlasovat na našich stránkách. www.radiorelax.cz. Takhle pěkně ta písnička zní a počkejte si na ní.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Písničku Easy Lover nám dospívala Miley Cyrus a já mám pro vás jedno dopravní hlášení. Pokud právě teď jedete po D6 směrem na Prahu, tak pozor, u Hořoviček jsou na 58. kilometru na silnici plastové desky, takže pokud právě tudy províždíte nebo budete, tak je to pozor se zvýšenou opatrností.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Dohrává nám písnička We Pray, kterou vlastně má na svědomí britská legendární kapela Coldplay, která dala dohromady takovou dost zajímavou partu. Přizvali si britskou reperku Little Sims, nigerijského krále afrobeatu Burn Boy, argentinskou hvězdu Tiny a palestinskou zpěvačku Elianu. No a výsledkem je tahle dost energická multikulturní písnička s velkým poselstvím We Pray. Možná si říkáte, o čem vlastně tahle ta písnička je, tak Chris Martin se v ní nesnaží nikoho obrátit na víru, protože v ní zpívá pray, modlíme se. Je to spíš takové upřímné lidské přání, modlíš se v ní za to, aby lidé na celém světě, bez ohledu na to, odkud pocházejí, měli dost síly zvládnout těžké časy, nenechali se pohltit strachem a našli v sobě kousek naděje a svobody. Jinými slovy, umělci se zde modlí za všechny lidi, kteří žijí pod útlakem a bojují za svá základní lidská práva. Takže We Pray, Coldplay a celá tahle parta kolem téhle písničky. No a před námi už je teďka Bailando, vzpomínka na 90. léta.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme minutku po půl čtvrté a přinášíme informace z dopravy. Tak pokud jedete po D1 na 16. kilometru ve směru z Prahy na Polsko, kolem Všechrom blokuje provoz porouchané auto. Místem projedete jen se zvýšenou opatrností a musíte počítat se s mírným zdržením a čekací dobou. Na D7 na 5. kilometru ve směru od Chomutova na Prahu poblíž sjezdu na Kněževec narazil osobák do svodidel. Havarované auto tam tvoří překážku. Projíždí se s D s velkou opatrností a tvoří se koluna. Tak pokud spěcháte na letiště, možná je to lepší projet přes okolní obce. Na D8 mezi 25. a 17. kilometrem ve směru na Prahu v úseku od Nové Vsi začaly práce na silnici, provoz je tam stažený do dvou zúžených pruhů, zatím se projíždí plynule, ale ve špičkách tu počítejte se zdržením. Na Mladoboleslavsku na silnici číslo 38 přímo u Běle pod Bezdězem se čelně srazila dvě osobní auta, to už teď není na dálnici, na místo jedou záchranáři, cesta je průjezdná jen velmi obtížně. Pokud můžete, tak tomuto úseku je lepší se úplně vyhnout. No a pozor, v Bělehradské ulici v Praze, tam komplikuje provoz nehoda dvou osobních aut. Průjezd je tu značně omezený. Tak vám přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Sabrina Carpenter a její Tears v 15 hodin a 42 minut. No a dnes je 7. června a to znamená pár věcí. Třeba to, že v roce 1998 čeští hokejbalisté poprvé vyhráli titul mistra světa, když ve finále porazili Slovensko. V roce 1968 v Dánsku otevřeli první Legoland. V OSN slavíme dnes Světový den bezpečnosti potravin. Taky slavíme Světový den rolísů, což mi připomíná, že na Kladně máme střední odbornou školu průmyslovou, stavební a obchodní akademii, kde ty rolíse měli na půdě a sledovali jsme je tam přes YouTube. Určitě to ještě funguje. Já jsem to nedávno kontrolovala. No a taky dneska slaví někteří jedinci svůj svátek, třeba Adriana, Ariana, Slavoj nebo Iveta, což je moje maminka. Tak pokud moje maminka nebo jiní nosiči, nositelé těchto jmén dnes poslouchají, tak jim určitě přeji vše nejlepší k jejich svátku. No a před námi je Astrid S a Dance, Dance, Dance. A po téhletý písničce se dozvíte, k čemu dalšímu můžeme vzpomínat v dnešním dni.
1: Nedělní siesta s Terkou. Nedělní siesta s Terkou. Relax Radio. Relax.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 7. června. Tento den roku 1940 se narodil nestárnoucí Tiger z Walesu, zpěvák Tom Jones. Na den přesně o 13 let mladší je Jaromír Nohavica. 5 let po tomto oslavenci přišel na svět zpěvák Prince. Celý jménem Prince Roger Nelson. V den svých narozenin v roce 1993 si jméno změnil na symbol. V roku 1967 se ještě narodil Dave Navarro z kapely Red Hot Chili Peppers. V roce 1775 se tento den přejmenovaly Spojené kolonie na Spojené státy. Roku 1929 se Vatikán stal suverénním státem. V 55. poprvé viděli Američani svého prezidenta v televizi barevně.

0: For you. No já jsem slíbila, že se dnes podíváme do světa rekordu tvorů, které doma vidí rád málo kdo. Nano, pokud hádáte, tak řeč je o hmyzu a různých parazitech. Možná je nemáte v lásce stejně tak jako já, no ale jejich superschopnosti jsou někdy fakt fascinující nebo šokující. Třeba taková obyčejná blecha psí, která na člověka v žádném případě nejde, tak to je bezkonkurenční olympijská vítězka ve skoku dalekém. Dokáže totiž skočit až 200krát dál, než sama měří. Takže kdyby měl stejné svaly v nohách třeba člověk, dokázal by z místa přeskočit prostě úplně třeba celý fotbalový hřiště nebo vyskočit právě na vrchol Eiffelovky. A pokud vás takovýhle zajímavosti zajímají, ano, tak určitě ještě nějaké zazní. A teď před námi Support Lesbians, Love is Nonsense.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: 16 hodin na téměř jedna minutka k tomu.
1: Relax Radio.
0: Tak my máme před sebou ještě krásný zbytek víkendu. Na většině míst je oblačno až polojasno. V severovýchodní části kraje nás možná občas překvapí nějaká ta rychlá přeháňka. Aktuálně máme 22 stupňů Celsia a venku fouká takový čerstvý západní větřík. Ten bude postupně slábnout a obloha se začne vyjasňovat. V noci nás čeká tady jasná obloha, 11 až 8 stupňů Celsia. No a zítra se nám vylepší to počasí. Čekáme 24 až 27 stupňů Celsia, ráno bude jasno, k večeru sice maličko bude přibývat nějaký ten mráček, ale pršet by zítra určitě prý nemělo. Já jsem se na začátku předchozí hodiny ptala, zda víte, kdo je nejlepším skokanem na světě a v lidském měřítku by dokázal z místa přeskočit třeba celou Eiffelovku. No už jsme si prozradili, že je to Blecha, ale ještě jsme si neřekli, které lepidlo je tak neuvěřitelně silné, že si s ním nevědí rady ani ti nejlepší vědci na světě. No a odpověď samozřejmě budeme hledat také v říši nějakých těch tvorů, které doma vlastně ani moc nechceme. Pokud tedy máte nějaké tipy, tak mi je můžete psát k nám do studia. Ano, a pokud ne, tak si na tyhle ty zajímavé informace určitě počkejte. Na co se můžeme těšit v téhle hodině, je spoustu skvělých písniček, třeba Simple Plan a jejich Welcome to My Life. Welcome to my life. Také doufám, že ve svém životě nebudeme vítat nějaké ty tvory, o kterých dnes hovoříme, ale spíše třeba ty správné lidi. No a nebo ještě lépe, že už takové lidi ve svém životě máte.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Doufám, nám dospívali Atmo Music a Jakub Děkan. No a před námi je další taková taneční nebo písnička o tancování a bude nám ji zpívat Pink, Never Gonna Not Dance Again. Jak se Pink má? Zpěvačka začátkem roku musel na operaci páteře, protože létání vzduchem nad stadiony si prostě vybrala svou dáň, ale dneska už je zase v plné síle. Právě dneska v noci bude Pink moderovat slavné ceny Tony Evertsa a slíbila, že tam předvede pořádnou show, tak já jsem zvědavá, čeho se dočkáme, v noci teda budu spát, ale určitě uvidíme nějaká pak ta videa. No a Never Gonna Dance Again v překladu už teda nikdy nepřestanu tančit, je taková pozitivní pop-diskoková písnička, kterou Pink napsala jako přímou terapii proti špatné náladě, těžkým životním momentům a splínu. Píseň složila krátce poté, co jí zemřel tatínek a jí syn prodělal velmi těžký průběh covidu. Sama řekla, že měla prostě dvě možnosti, buď to se utrápět v depresích, nebo se z toho vytančit. Tak pokud třeba i vás něco trápí, tak právě teď je možná ten správný moment si zatancovat s Pink Never Gonna Not Dance Again.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

0: Midnight Lover, německá dvojka, Juno Das a zpěvák Zé Cable nám v hitu Midnight Lover připomněli, jak divoké umí být takové ty letní noci, kdy teda máme třeba i nějakého toho půlnočního milence. No a pokud zrovna takového člověka nehledáte, chcete mít prostě jenom klidnou, pohodovou neděli, máme pro vás dalšího německého krále tanečních melodií. Je to oblíbený DJ Ale Farben, kterého mikrofonu skvěle doplňuje švédská zpěvačka Kido. Takže hodit všechny věci a starosti za hlavu a ujistit se, že všechno je přesně tak, jak má být. Toto mých společná písnička All Right.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

0: Písničku Grave neboli Hrob nám dospíval americký rapper Kid Cudi. No a kdo rozhodně do hrobu nepatří, tak to je naše zlatá slavice Eva Farná. Ta v těchto dnech možná ani nemůže spát, protože už příští víkend jí čeká dost velký milník její kariéry, aby řekla možná úplně ten největší. Jako první česká zpěvačka totiž vystoupí na fotbalovém stadionu v Edonu. No a protože zájem o její koncert byl tak obří, tak tam rovnou odehraje 3 vyprodané koncerty za sebou, čímž tedy oslaví 20 let na scéně a my ji na dálku držíme moc palce. No a pojďme si ty její oslavy připomenout i u nás tady ve vysílání a pojďme si připomenout jednu z jejich starších písniček, a to písničku Boomerang.
1: Nedělní siesta s Terkou. Relax Radio.

0: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. No a já koukám do našeho playlistu a koukám, že Radio Relax si pro vás připravila takovou malou vztahovou trilogii, ve které se možná bohužel spousta z nás najde. Většinou to všechno začíná prostě jednou velkou chybou. Člověk si říká, že už do stejné řeky nikdy nevstoupí, ale srdce si nedá poručit, takže přesně o tom za chviličku zahraje britský producent Jonas Blue a skvělá zpěvačka Paloma Faith v hitu Mistakes. Prostě děláme nějaký ty chyby, že jo? No a ta největší chyba často nastane, když se zamilujeme do nesprávného člověka, protože hned potom vám zaspívá norská zpěvačka Alessandra o tom, jaké to je, když chodíte s absolutním sebestředným sobcem. Její track se jmenuje příznačně Narcist. No a na závěr téhle trilogie nám zaspívá takové celé drama, které, jak to dopadne, po tom všem pekle, slzách, chybách, tak většinou přijde nějaká ta chvíle, kdy tomu druhému prostě musíte dát svobodu, duchu mu odpustit, abyste mohli jít v tom životě dál. No a tuhle emotivní tečku za naším příběhem, tady té trilogii, kdy teda děláme nějaké chyby, třeba tím, že se zamilujeme do nějakého toho narcisty, tak po tomto odpuštění, tak o tom nám zaspívá belgická formace Silver se svou slavnou peckou. No a pohodlně tedy přeju, abyste se usadili a užili si tady tu vztahovou jízdu u nás na Relaxu.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je Relax. Relax Radio.

0: Silver, I want to be forgiven, chtěla by odpustit a držet za toho svého milýho v náručí. No a co je před námi? Před námi je Tulu a ta napsala písničku přímo na tělo seriálovým postavám. Je o toxické lásce, žárlivosti, lžích a o tom, jak moc to bolí, když víte, že váš partner vás podvádí, ale nedokážete od něj odejít. No a hudebně jde o takový dokonalý příklad žánru sad dance pop, tedy smutný taneční pop. Písnička má totiž skvělý elektronický klubový rytmus, takže vás nutí tancovat, ale text je přitom hluboký, melancholický. A když scéna s touhle písničkou běžela v televizi, okamžitě začala bořit žebříčky na platformě Shazam, protože miliony lidí na celém světě okamžitě vytáhli telefony, aby zjistili, co je to za chytlavý track. No a my se opustíme teď u nás v Radio Relax.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: radí! Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: Čas pádí, čas letí a dopádil nám do 17. hodiny.
1: Relax Radio.
0: Nám už tady i doznívá takový ten víkend, víkendová pohoda. Na většině míst je oblačno až polojasno, v severovýchodní části kraje se může stát, že dojde k nějaké rychlé spršce. Teplota aktuálně 22 stupňů, venku lehce fouká takový čerstvý západní vítr a ten bude postupně slábnout. Obloha se nám krásně vyjasní, v noci čekáme 11 až 8 stupňů. Jasno bude i zítra ráno, očekáváme i slunečno, odpoledne a k večeru se ale začne malinko tak jako zatemňovat, začnou přibývat nějaké ty mráčky, ale nemělo by pršet. Očekáváme 24 až 27 stupňů Celsia. No a nám už se pomaličku blíží konec té neděle a s tím se nám pomaličku i blíží vlastně, začínáme možná ukrajovat, někdo stříhat takový ten metr, tak se nám začíná blížit vlastně konec školního roku a než se dostaneme k takovým těm dovoleným prázdninám, užívat si léta na plné obrátky, tak to prostě musíme ještě chvilku vydržet. Na léto ale třeba a na nějaké ty letní románky nás už ale teď v téhle hodině naláká kapela Slza. Ta nám totiž zaspívá skladbu Mai Tai a to je takový odlehčený, letní, neuvěřitelně chytlavý track. Písnička je pojmenovaná po slavném exotickém koktejlu, no a je o letním románku, uvolnění a o tom, jak snadné je ztratit hlavu na party, když kolem hraje hudba a teče alkohol. Tak se na to pojďte těšit se mnou.

0: Better Times, Robin Schulz featuring Barbs, písnička novinka vlastně u nás na Radio Relax. Minule byla na pátém, ne, minule byla novinkou a nyní je na pátém místě Relaxády, tak pokud se vám líbí, určitě pro ní můžete hlasovat na našem webu radio-relax.cz. A před námi je další skladba, která je určitě velmi známá, chytlavá. Je to skladba od americké poprokové kapely Public, Make You Mine. Je to taková romantická, energická, chytlavá indie popová písnička, která se stala obrovským celosvětovým hitem, hlavně díky platformě TikTok, kde ji miliony lidí použili jako podbarvení pro svá videa o lásce, třeba zásnubách. Písnička je o čisté, upřímné, nekompromisní zamilovanosti, kdy víte, že jste našli toho pravého člověka pro svůj život. Tak si tuhle písničku určitě užijte a už po ní slibovaná slza Mai Tai.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

0: A Feel It Coming, cítím, že to přichází, The Weeknd featuring Daft Punk, no a já cítím, že určitě přichází léto, začíná přicházet taková ta pohoda, prázdniny, že jo, dětem začíná za chviličku končit školní rok, no ale než nám ten školní rok doběhne, tak i přesto občas možná vám nebo mně, jakožto rodiči, přistane ve zprávách pro rodiče nějaká ta nepříjemnost, no a u nás ve škole, ne tam, kde já učím, ale tam, kam chodí moje děti, tak bylo období, kdy opravdu jako v jednom kuse chodili zprávy a nějak se jich tam nemohli zbavit. Já jsem teda ráda, že to moje děti nechytly, je to taková dost jako noční můra. Nicméně na těch vších je něco zajímavého. Vědci totiž dodnes zkoumají lepidlo, kterým samička vši přichycuje vajíčka k vlasům. Je to jeden z nejpevnějších přírodních materiálů na světě a drží tak pevně, že odolá vodě i běžným šamponům, o čem se vlastně můžeme přesvědčit, když se snažíme tyhle ty broučky likvidovat. Na druhou stranu existuje prostě poměrně široké spektrum způsobů, jak se tady těch brouků zbavit. Navíc veš je na nás totálně závislá, jakmile vám vypadne z vlasů kvůli hladu a dehydrataci nepřežije prý ani 2 dny. Tak já myslím, že to je aspoň v tom celém jako špatným docela dobrá zpráva, že se jich prostě dá zbavit. Tak doufám, že se nás to nebude týkat a že se to nebude týkat ani vás, našich posluchačů. A teď už Fun Factory, Don't Go Away.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Relax Radio.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Tak přinášíme čerstvé informace z dopravy. Tak pozor, na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 se vytvořily dva silné špunty. První kolona vás drží mezi 13. a 14. kilometrem u úseku u Jesenice. Další po pojíždění vás čeká kolem 9. kilometru u Chloupnického tunelu. V obou úsecích počítejte s výrazným zdržením. Na D1 na 28. kilometru ve směru z Prahy na Polsko, poblíž jezdu na Hvězdonice a Chocerady. Tam nečekaně blokuje provoz porouchané auto, místem projedete jen se zvýšenou opatrností a tvoří se tam také nějaké ty kolony. Na D8 stále platí dlouhodobé omezení na trase do Prahy mezi 25. a 17. kilometrem. Je to úsek od Nové Vsi. Tam kvůli opravám telematiky je od dnešního dne až do začátku července provoz stažen do dvou zúžených pruhů. No a ne příliš řidičů to čekalo, kvůli nedělní špičce tam doprava začíná silně váznout. Komplikace čekejte také v Praze, pokud míříte přímo do hlavního města, pozor na dvě čerstvé nehody dvou osobních aut. První omezuje průjezd Parmské ulici v Horních Měcholupech a druhá bouračka pak komplikuje dopravu v Prosecké ulici na Praze 9. Po obou místech se tvoří kolony a my vám přejeme, ať se vám daří, ať se vám dobře jede a ať je to bez nějakých těch ťukanců.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: To byl Alvaro Soler a jeho písnička Distancia, kterou nám chce připomenout, že i když vás od vašich milovaných občas dělí velká vzdálenost, hudba a dobrá nálada dokážou všechny tyhle kilometry smazat. No a před námi je Alcazar, This is the world we live in, taková vzpomínka na jeden z velkých hitů milénia, tak si to pojďme spolu užít.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Mně se to stává taky v celku často a tenhle pocit má nějaký svůj oficiální psychologický termín. V zahraničí mu totiž říkají Sunday Scaries, tedy nedělní strašáci, nebo také nedělní syndrom. Vědci zjistili, že totiž největší úzkost z návratu do práce na lidi nepadá v pondělí ráno, ale přesně v neděli mezi 5 a 8 hodinou večerní, takže třeba teď. Naše hlava totiž už dopředu řeší maily, úkoly, budík, místo abychom si užívali ještě to nedělní volno. Takže my vám ordinujeme úplně jednoduchý recept, ordinujeme vám skvělé písničky, no a před námi je třeba Nanny Minogue, Riva, Who Do You Love Now. A myslím si, že je možná lepší teď myslet na toho, koho milujeme, než na to, co nás čeká zítra v té práci.

0: Máme necelou půl minutku do 18. hodiny.
1: Relax Radio.
0: Tak ještě nám zbývá kousíček toho příjemného víkendu. Na většině míst je oblačno až polojasno. V severovýchodní části kraje se může objevit jenom nějaká rychlá přeháňka. Aktuálně máme 22 stupňů Celsia, venku fouká takový lehký západní čerstvý větřík a ten bude slábnout, bude se nám vyjasňovat. V noci čekáme 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra ráno bude jasno, slunečno, odpoledne k večeru se začne objevovat nějaký ten mráček. Pršet by ale nemělo. Čekáme 24 až 27 stupňů Celsia. No a zbytek týdne, ten by měl být dost obdobný, tak já myslím, že je krásné počasí. A co nás čeká v této hodině, to se dozvíte za chviličku. V této hodině nás totiž čeká skladba Obchodník s deštěm od skupiny Krištof. Ta je z alba V siločarách z roku 2002 a já myslím, že to je jedna z nejkrásnějších a nejhlubších českých porevolučních balad. Richard Krajčovní sází na silné básnické metafory, nad kterými je potřeba se opravdu hlouběji zamyslet, pokud pro nás nemají být jen nesmyslnými rýmy. Písnička je o bolestném rozchodu, snaze zachránit hroutící se vztah, o falešné naději v paralelním světě a o touze po druhém člověku a nevyhnutelném konci. Tak za mě fakt dobrý hudební počin. No a protože slova jsou jen kapky deště, tak moje slova dnes už začínají končit. Můj čas tady na Rádiu Relax pro dnešní den vypršel. Já se s vámi určitě uslyším zase příští týden a budu tady vlastně víc než obvykle. Budu tady v pátek, v sobotu i v neděli, tak si to s vámi určitě užiju. No a vy si to užijte už teď bez moderátora, bez nějakého vlastně rušení povídáním, pokud to povídání nemáte rádi. A určitě je tady spoustu skvělých písniček, na který se můžete těšit a jak slyšíte, Krištof bude jednou z nich. Tak ahoj.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio. Have a

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Slavíček, hezký ráno.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relaxáda.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Relax Radio.
1: Už vím, mami, co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 8. června. 8. června 1947 se v Londýně narodil rockový kytarista Mick Box z kapely Uriah Heep. To pro změnu v Manchesteru v roce 1960 Mick Hucknall, člen skupiny Simply Red. O další dva roky mladší je Nick Rhodes, klávesák Duran Duran. Pět let na to se ve Skotsku narodil Neil Mitchell, člen formace Wet Wet Wet. S oslavenci stále nekončíme. 8. června se také narodila zpěvačka Bonnie Tyler, ta v roce 1953. Po 8 letech i Rob Pilatus, zpěvák Milli Vanilli, který ale roku 1998 zemřel. Poslední dvojicí je herečka Juliana Mergulis, kterou znáte jako Carol z Pohotovosti, a taky její český kolega Lukáš Vaculík, ten je ročník 1962. Roku 1789 vyrobili ve městě Bourbon destilací první whisky. 4 roky poté otevřeli v Paříži známý Louvre. Stal se rok 1910, když Washington jako první americký stát dal právo volit i ženám. 56 let na to byl herec Ronald Reagan zvolen guvernérem státu Kalifornia. 8.6.1988 zemřelo 900 lidí při zemětřesení v Číně a po 3 letech se ženil Bruce Springsteen.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.